0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express. Music first.

tebe nepotřebuju. Možná krabici na přespání a malou vlaječku. Odpál mě na měsíc, Šaškovi za barákem. Hodně do oka, mrk, mrk, mrk. Odpál mě na měsíc, tady je raketa.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Express FM.

prach. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

říkat. Tady není na plat nic, natož nějaký verbální atentát. Ovšem mi o úplnku na měsíc svůj rap vyjeme tak. Je to dlouhá cesta bez zastavení, půlnoční běh na spožděnej expres, z pleces, jestli ti mý kroky přijdou dezorientovaný, páči to bez mě spouhý zdání. Je to furt jenom hip-hop a moje rostodivný myšlenko.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Express FM.
2: Hudba.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz. Ptáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Music. First.
5: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo maslo.

Mám svůj věk, more, seču trávu, pořu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím dředy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chy...

0: chystá.
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř,
8: topenář,
7: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rek byty, záruka kvality.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
11: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Music. First.
0: Express FM.

0: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsnosti.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Výzkum právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
11: Express. Music first. Express FM.

10 hodin 5 minut dospívala Gracie Abrams Hit the Wall. Začali jsme hodinu svěžně, a to trackem Undercover Martin od Tudor Cinema Club, a ve stejném tempu a střídání temp budeme pokračovat ostatně, jakým je dobrým zvykem na Express FM. Já jsem Radek, zdravím všechny posluchače našeho rádia napříč republikou i dál. A před námi jsou třeba jmenovitě právě v tuhle chvíli Strokes, Last Night. Hezký den.

0: It's gonna be a...
1: Do Prahy a nejen do Prahy se nám vrátilo léto. S létem je samozřejmě spojená spousta příjemných aktivit, nejenom poslouchání hudby, ale i když vlastně posloucháš hudbu, můžete třeba na břehu jezera, na koupališti a tak dále. Pár tipů přihodím a pár tipů přihodíte i vy, těch hudebních. 602-604-903.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
5: Express FM.
6: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
12: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Music. First.
4: Express FM.

Vypadá to, že jsem nebyl úplně vedle se svými predikcemi, kde budete vy, milí posluchači Expressu, trávit dopoledne, no jo, dopoledne teprve, ale i odpoledne sobotní s datem 11. července, tedy úvody. Jeden z vás, jmenovitě Jirka, píše ze Lhoty. Jsem zvědavý, z jaký části, jestli z tý nuda nebo z tý pro normální lidi, a chce zahrát něco. Tady je jejich noční plán. Zdravím k vodě všechny.

Rebelé Alt J, Something Good na Express FM, je přesně 10:30 a navrch přesně 1,5 minuty. Dneska, jak jsem zmínil, 11. červenec a vy si opět můžete vybrat ze nějakého signifikantního pro tento den příznačného a mezinárodního dne. Takže já bych začal se tím nejzásadnějším a takovým nejpříjemnějším. Dnes je mezinárodní den mochita, vážení. Ne, že si dáte nealko mochito, to znamená jenom limetku a led a sodovku a mátu. Pěkně nezapomeňte na ten rumík, nebo co se tam dává. Myslím, že bílej rum, ano. Když jsme u rumu, tak budeme pokračovat v těchto příjemnostech pro dnešní den, protože dnešek je krom dne mochita i dnem rumu. Tento nápoj má několik tradičních destinací a distillerek, všechny kromě Božkova se nachází v Karibiku. Pokud míříte do Karibiku jako moje sestra minulý rok, tak si nechte přivést nějaký kousek. Já jsem konkrétně dostal z Dominikány a musím říct, že jsem omezil i počet jídel za ten den. Mít takovouhle krásnou lahev doma je něco fantastického. Když jsme u jídla, tak něco sladkého nakonec. Dnes je mezinárodním dnem borůvkových mafinů. Tak si nezapomeňte napíct, vzít lahev, udělat mochito a vyražte k vodě. Tady jsou Underwaters, Wave to Anchor.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
5: Všude je fajn.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Pokud v těchto dnech někde je hodně k vidění filmů, tak jsou to samozřejmě Karlovy Vary, jejich mezinárodní filmový festival, ale i my na Expressu nezůstáváme stranou. Je tady Filmex a Veronika.
1: Express Filmex. Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias Malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauim, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You'd be everyone's hero.
4: Oh, you're so amazing. Look at the definition this girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
5: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

Spousta z vás mi píše SMSky z cest, ať už po zemích českých, moravských, slezských a jiných, ale i z cest zahraničních. Rodinka z Řecka si napsala o song, který jsem hrál asi 2 minuty předtím, než si o něj napsali oni. Něco to bylo, jenom podotýkám a doplňuju. Tak zkuste vybrat, Jardo Petro a Teo, něco jiného. A já vám zatím zahraju single od umělce, který si už letaletoucí říká Moby. Je o něm letaletoucí známé, že bojuje do roztrhání těla za práva zvířat. Nakonec i práva zvířat má vytetované na levé a pravé ruce. Tohle je Moby, který vystoupí na blížícím se ročníku Colors of Ostrava. Já jsem sáhnul po singlu, který připomíná i film. Film je teď hodně v kurzu, takže se zaměříme na single, který předznamenal Mobyho zářnou kariéru. Tohle je track Go. Moby na Express FM.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Tohle byl Nick Cave a Keith Tempest, Irish Goodbye. Zdravím vás z Expressu, nikoli Syrska a nikoli Goodbye, ale spíš hello všem, kdo nás posloucháte, ať už v práci, v Řecku, na dovolený, což je totéž, práce pro někoho taky dovolená. Zkrátka a dobře, je parádní, že tam všude, kde jste, nezapomínáte na naše rádio, ale tím dokazujete svůj vytříbený hudební vkus na druhou stranu. Za chviličku se k němu vrátím prostřednictvím vašich přibývajících hudebních typů. Zdraví vás Radek z No Roam Charlie XCX 1975.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Express. Music first.
11: Express FM.

Ve stejném BPM budeme pokračovat, nicméně se od roku přesuneme spíše k popu, a to tuzemské provenience. Gufra, Viktor, Krála, Róny, Navždycky blázen, jeden z dalších vašich hudebních typů. Některý, který neslyšíte, byť jste si o ně psali, tak zkrátka nedohledám. Přestože máme velmi bohatý archiv. No, nobody's perfect.

0: A skoro muzikálová záležitost, muzikálový pop. Olivia Rodrigo, Stupid Song na Expressu je 11.26, tedy skoro půl dvanácté. Tak akorát vydat se do světa. Nebudu doma, představuje sedmý díl.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kux sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštejna vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost z objevování vám přeje Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

0: Pavle Gorillaz a Adelio Mateo Silent Running na Express FM, kde máme 11 hodin a 40 minut. My se teď podíváme na místo, kam se taky dá jet na dovolenou, když se pohybujete zrovna v modelu low budget, tedy do parku. Já vás zavedu s naší novinkou od kapely DMAs do Heaton Parku, což je slavný park v hlavním městě hudby, tak jak já rád nazývám Manchester. Tady jsou DMAs a Heaton Park na Express FM.
1: Toto je nová hudba
2: na Expressu.

Skvělá záležitost, kterou by produkovala dvojice Billy Barman a Ben Kristova. Jejich sabotáž dozněla na Express FM. Doufám, že váš signál sabotovaný není ničím. Pakliže ne, tak uslyšíte tehle parádní kousek z 30 let starý desky Jamiroquai Traveling Without Moving, single All Right. You

Tohle je Tony Coleman, a.k.a. London Electricity, majitel a hlavní hvězda labelu Hospital Records v tracku I Don't Understand na Express FM těsně před polednem. To těsně vyplní ještě slovenská Katarzia trackem Ticho, ale já vám prozradím věc, kterou jste možná přehlídli v záplavě těch informací o kulturních akcích. V září, 4. září, vystoupí London Electricity na parníku Tyrš tady v Praze. Víc informací asi na internetech určitě dohledáte. Katarzia Ticho.

Tohle byla Jungle na Expressu The Wave. 6 minut po 12, 6 minut po polední, 6 minut po obědě vám. Trošku hladový Radek a závidějící všem, kdo zrovna obědváte, ať už je to kdekoliv, tak vám přeju krásnou sobotu za ten 11. července. Před námi další muzika, další vaše hudební tipy a mých pár tipů na závěrečný den Karlovarského festivalu.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace, jak stahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz. Music.
8: First. Express FM.

Macy Peters Questions na Express FM je 12.21. Já jsem zmiňoval, že se malilinko podíváme společně do Karlových Varů, kde dnes vrcholí jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v tomto lázeňském městě. Mimochodem, nevím, jestli jste zaregistrovali informaci, která pro mě byla nová, teda, že první ročník filmového festivalu se odehrál v Mariánských Lázních, protože Karlovy Vary v té době byly tak trošku fuj, alespoň podle toho, co jsem zaslechl a vyrozuměl. Mám tady pár tipů, kam vyrazit večer, pokud se chystáte ještě doplnit pražskou enklávu na východě, pardon, na západě Čech, tak dneska vás čeká třeba vystoupení DJ Josefa Bajerla. To je chlapík, který má opravdu vytříbený hudební vkus, míchá jazz, disco s funkem a soulem. Něco jako já v Sunday Night Cream. Pak Pavlína Pořízková, ta vystoupí v rámci LA Talk s Pavlíny Pořízkové, někdejší super české modelky, která se odstěhovala do Ameriky, se podle jednoho článku na internetech stala bezdomovkyně, ale nic není tak horký, jak se uvaří, takže i tu můžete zažít dneska, můžete zažít DJ Lukáše Hulana, DJku Kačenu a nebo se vykoupat

speciálním bazénu, který má otevřeno až do 23 hodin. Tady je Swimming Pools na Expressu Kendrick Lamar. Frank, Frank. Wake up. Frank, Frank. Fade it.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Tohle byla Georgia Smith, What's Done is Done, což je, ještě neplatí o vysílání Express FM, tady o mém bloku, který potrvá do 14. hodiny. Až tehdy se budu s vámi loučit. Nakonec vlastně jsem vám ještě chtěl připomenout 602-604-903, to je číslo, kam můžete psát svoje SMSky a vyžádat, nebo poprosit, tak uznat za vhodný, a nebo připomenout nějaký song, který byste chtěli zahrát jako jeden z vás. Rok 99, léto 99, Moloko.

0: Skvělá Regine Murphy odělá do Disco Koule rok 99 a parádní track Sing It Back, který mimochodem remixoval do téhle podoby skvělý DJ Boris Dlugoš. My se teď vrátíme v čase, podíváme se, co chlapci probírali v driveu, tedy v vysílání, které můžete s Petrem a Michalem ladit každý všední den, a to mezi 16. a 19. hodinou na 90,3 FM, nebo i na jiné frekvenci, kterou používáte ve svém městě, vesniči, vesnici či městy jsou.
1: Prosím tě, my jsme se tady už několikrát bavili o tom, jaký my muži jsme jako výstředníci. Chtěl jsem říct idioti, ale představ si, že 41% mužů si myslí, že by zvládli utéct z vozidla pod vodou. Kdyby jako si najel do jezera s autem, takže prostě by si úplně v pohodě vylezl a jako zachránil se.
2: Jo, tak tohle, já bych z toho neměl spíš noční můru.
1: 22% lidí si myslí, že by přeprlo šimpanze, to už jsme si říkali. Mužů, já protože říkám lidí, ale myslím mužů, prosím vás. A 16%, to jsme se ještě neříkali, si myslí, že by zvládli holýma rukama přeprat vlka.
2: Jo, vlka.
1: já myslím, že jediný vlk, který ho přepadete, ale to jsme jinde. No a pozor, 12% mužů si myslí, že by zvládli porazit Serenu Williams.
2: Jo. Kdyby měla zavázaný oči. Bo.
1: Já myslím, že by jí porazil tak maximálně autem.
2: Jako ty, víš co, ale mě by zajímalo, kde se tohleto borectví v těch lidech bere. Jako, že sedíš u toho tenisu, koukáš na tu Serenu Williamsovou, která tam v dvou kilech metá ty tenisy, a říká, tu bych vyklep.
1: Plně v klidu bych s ní vyhrál.
2: Jo, pohodě. Bo.
1: Já myslím, že bys, že jako přišel první return, dostal bys do, jako doprostřed čela, jako odešel bys z kurtu na nosítkách.
2: Ale tak znáš to, když jako Češi jsme a kor, když se trošku občerstvíme jako trenéři, politologové, epidemiologové, jako rozumíme sportovním všem, jako všem sportům, sportovním přenosům, jako pravidlům. My jsme borci ve všem.
1: To je pravda. No a poslední věc, a to 100% vím, že nepatří mezi 27% mužů, kteří si myslí, že by zvládli v případě nouze porodit. Já u porodu byl a doteďka jsem se toho ještě nespamatoval.
0: Express FM. Pak také existuje určité penzum mužů, kteří si nemyslí vůbec nic. Někdy to je docela dobře. Valentine's na vám set, posloucháte Express FM, za 10 minut bude 13:00.

Kapela Suede, jejich debut z roku 90, si obsahovali tenhle parádní kousek Beautiful Ones. Posloucháte Express, přiblížila se nám 13. hodina a i po 13. vás samozřejmě budu těšit muzikou, kterou máte rádi. Díky Express FM už od roku 2002 a taky prostřednictvím vašich hudebních typů stále posílejte na 602 604 903. Teď se můžete zakřepčit na parádní kousek, který obstarali Dav Pistols a Justin Robertson. Jmenuje se Keep the Fire Burning. Tak ho udržujte. Oheň pěkně. I když venku máme kolik? Podívám se rychle. 25 stupňů. Nádhera.

Spoustu takovýhle muziky, tedy taneční muziky z jakékoliv doby, z rodu diska, houseu, drum and bassu a tak dále, můžete zažít každou sobotu na Express FM po 19. hodině, jmenovitě Saturday Night Fever. Ani dneska vás nemine. Tohle už je Mark Ronson. Bang, bang, bang.

0: Tohle byl Blossom s Joke About Divorce. Je přesně 14:15, za pár minut Milky Change, Stolen Dance a taky novinka od producenta, který si říká Barry Can Swim, jeho Return to Vibon za okamžik.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václavské

Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Express. Music first. Express FM.

Festival Pohoda v Trenčíně oslavil 30. narozeniny a na oslavu si pozvali úplně parádní gratulanty, kteří otvírali 30. ročník Pohody, a sice kapelu Cure, kterou teď posloucháte na Express FM, nebo doposloucháváte v triku Just Like Heaven. Kdybyste chtěli přeci jenom Cure vidět a nestihli jste je na Pohodě, tak jenom pár hodin cesty autem, konkrétně snad 4 nebo cesty vlakem stejné doby, se nachází hlavní město Německa, a sice Berlín, a tam dnes i zítra a včera Cure vystupují.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

My body isn't ready. Pod toho bych se klidně mohl dneska podepsat. Páč po víkendu nebo dvou dnech strávených v Karlových Varech cítím se jak spráskaný pes. Když už jsem u Karlových Varů, dneska festival vrcholí, tak se ještě jeďte oblažit, nachytat nějaký selfiečka, dát si moet nebo něco dobrého a zase vyrazte zpátky do nudné Prahy nebo kamkoliv, kde bydlíte. 17. hodina dneska přiláká miliony fanoušků po celém světě a myslím si, že mezi nimi bude velké zastoupení těch českých. Řeč je totiž o vyvrcholení ženské části turné ve Wimbledonu, protože tam bude mít neuskutečný zastoupení právě český tenis. Linda Nosková a Karolína Muchová si to rozdají o ten vzácný talíř. A já vám prozradím ještě jednu věc. Všude se píše, že to je historicky první české ženské finále. Není tomu tak. V roce 1986 totiž spolu už dvě Češky hrály. Na jedné straně Hana Mandlíková a na druhé straně stála Martina Navrátilová. Nicméně ta už tehdy měla ve své tenisové tešce ve svém tenisovém báglu pas Spojených států amerických. Takže tak půl na půl. Mějte se parádně, fanděte tenisu, fanděte Expressu, odkud já se zítra zase přihlásím úterem 10. dopolední. Loučí se Radek s tímhle kdysi novým hitem. Je to už postarší fousatý kousek, ale pořád dobrý. Fused a Seven Mary. Ahoj, krásnou sobotu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Express.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení. Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Beaka v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude je fajn.
6: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Výzku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
13: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
14: Express FM.
15: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
14: Express.
16: Music first.
14: Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

jak more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři

more, potřebuju klid. Nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hráček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo, má

more, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj věk,

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
5: Nebudu doma na Expressu.
4: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
6: Express.
7: Express.
6: Express FM.
8: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
6: Express FM.
5: Music.
6: First. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
8: Nebudu doma na Expressu.
7: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
9: Express
0: FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
0: Saturday Night Fever.
1: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Fever. Na Express FM.

Hollywood.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Express FM.

Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express. Music first.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Music. First. Express FM.